za to stojí a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.